0: Bendiček, bendiček, co zhrubí kechniček, tego nevinný. Kto se zmartví, kto rozervě, či před přervou, či po přervě, tego ještě nevinný.
1: Nevinný.
0: Uśmiechów, radości, kłopotów, czy žalu, čeho bende věncej.